Tohle napsal blázen v roce 32. Všude byla tma, než dalších milion let, jako budlinka ve sklepě, všichni dva do peřin.

zeptej. Dokud příběhy jsou v jasných konturách, dokud jenom občas zapomínám, odkud myšlenky se